0: Vraví, že ti mláděnec nechce prezradit, na čemu je polnočný kvet.
1: Tak je, jako vravíš, vládkyňa.
0: Půjdeš teda za ním po třetí raz. Naposledy. Slíbíš mu, že ho vetry odnesou rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je jako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

0: očka, tíško snije. Zavri očka, tíško snije.
1: Au!
2: Hopšup, hopšup, tralalala, skáčeme si, hurá, hurá!
3: Na ceste vždy pozor daj, opatrně prechádzaj.
4: Na ceste vždy pozor daj, opatrně prechádzaj.

Ráno se mláděnic zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávík můj. Na smrť unavený.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

Náhoda to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo na špajdu.

0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Hau, hau, hau, hau, hau, hau.

Ráno se mláděnic zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávý můj. Na smrť unavený.

Růža! Červená růža! Rýchlo ji otrhněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu. Velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ji otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: rozlíhá vaše šumení.
1: Vez teda, že za tebou ide člověk.
0: A čo mi chce?

0: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.